Ivanku, Ivanku, z druhej strany Jarku, z druhej strany Jarku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzala voda lavku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzala voda lavku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.